Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio.
1: We got a party to go to tonight.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej. Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás faktoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Radio se nám blíží 7 hodina ranní, tohle je Rex Records, Oli Night a Starting Right Now právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. A přátelé, já jsem zpátky, už mě tady máte, moje dovolená skončila a právě teď v těchto minutách se vrací ranní fresh na Dance Radio do svých starých kolejí. Já strašně moc děkuji kolegům, kteří to tady za mě ten týden vzali a věřím, že i vy jste si to s mými kolegy pořádně užili. No a teďkon už standardně mezi 7 a 9 a ranní fresh na Dance Radio s Andy Roadem. Upřímně jste mi strašně moc chyběli a chybělo mi to tady, tak já doufám, že dneska si to užijeme minimálně jako vždycky na 100%. Z muziky nabídneme třeba Nero Me and You. A bude taky Midnight Generation Almost My Own.

Tak krásné ráno s Dance Rádiem, 7 hodin, 1 minuta k tomu, to je aktuální čas před námi, jako standardně počasí a taky aktuální zprávy a pak jdeme na muziku. Dance Radio. Nemocnice na Františku ležící u Vltavy v centru vedle Anežského kláštera se stala tématem předvolebního boje. Zřizovatelem je Praha 1 a opozice tvrdí, že vedení radnice krylo její tunelování. Starostka Terezie Radoměřská nařčení odmítá. Nad centrem Prahy proletí v pátek odpoledne akrobaté skupiny britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí budou pohybovat s kouřovými efekty pouze ve výšce 300 metrů. Stojí tu na památku císaře Františka I. od roku 1850. Současně je památník znám také jako Kranerova kašna. Nyní sousoší v Parku národního probuzení na Smetanově nábřeží v Praze 1 prochází kompletní rekonstrukcí za téměř 17 milionů korun bez DPH.

Součástí obnovy bude také oprava technologického zázemí a zprovoznění vodních prvků. Hotovo bude za rok a půl. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7:14 k tomu krásné, dobré středeční ráno. Nero, me and you právě teďkon v našem éteru a já vás vítám u středečního ranního freše už s Andy Roadem. Jak víte, moji kolegové tady byli v posledních dnech za mě, já jsem byl na dovolené, protože celý leto jsem se nikam nedostal, tak i mě potkalo to štěstí, že jsem mohl na týden někam odjet a musím říct, bylo to fajn, ale vy jste mi samozřejmě taky chyběli a Dance Radio mi chybělo taky a samozřejmě i naše playlisty a tak dále, takže dneska mezi 7:15 a 9:00 si dáme rozhodně to nejlepší staneční muziky. Mám tady pro vás nějaký informace, tak vám přeju pohodové středeční ráno s datem 16. září. Svátek nám dneska slaví Ludmila, tak přejeme rozhodně všechno nejlepší. No a před námi už je za pár okamžiků novinka v našem éteru Midnight Generation Almost My Own a bude taky Ellie and Fear, bude Anet Fab a nebo Solardo. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland. Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: 7:30 k tomu krásné, dobré středeční ráno, tohleto je Solardo, Hailey May a Take Me There. Úžasná věc právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Je tomu tak, máme krátce po 7:30, se připravujeme na prostředek pracovního týdne, ale za pár už tady máme zase víkend, tak si myslím, že ode dneška nám to k tomu víkendu poběží o něco rychleji. Pojďme se teď podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. I když, přátelé, teď po ránu to vypadá, že bychom mohli mít modrou oblohu a svítit by mělo sluníčko, tak bohužel ta předpověď se neshoduje s tím, co vidíme na obloze, protože dneska dle předpovědi by mělo být oblačno, zataženo, odpoledne by se měl přidat vydatný déšť a denní odpolední maxima by měly vystoupit k 25 stupňům. Jak to dopadne s tím deštěm, to já upřímně nemůžu vědět. Předpověď nějak mluví, já doufám, že ta předpověď se nenaplní a že to bude, když už ne, teda jako sluníčko, takže bude maximálně jakoby pod mrakem. Necháme se překvapit, jediný, co vám s jistotou můžu teď nadiktovat, je následující playlist Dance Rádia. David Guetta, Royksopp, Timmy Trumpet, Christoph, anebo taky Netsky. Tak krásné ráno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4 500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
4: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si středeční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohleto byl Netsky společně s úžasnou zpěvačkou Bebe Rexha Light That Leads Me právě teďkon v našem éteru 10 minut před 8 hodinou. No a my se po 8 podíváme na Amsterdam Dance Event, protože ten se nezadržitelně blíží a samozřejmě s ním vychází na povrch bohužel jedno ukončení spolupráce s promotéry, s DJem, který si říká Šloma. O co tam konkrétně jde, tak to si povíme po 8 hodině, takže leďte Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Do 8 hodiny si dáme třeba Antoine Clamaran a Let's Get Together, nebo taky Taylor X.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Rádio. Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
6: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside.

7 hodin 59 minut, k tomu krásné dobré středeční ráno. Taylor X, Jamie P a Sophie Goodman právě teď v našem éteru na 89 a 102,9 FM. Věc, která nám uzavřela první hodinku středečního ranního freše a před námi je dalších 60 minut. Dáme si taky Another 54 Ultra Talk to You. A těšit se můžete třeba na Disco Boys Around the World Milk and Bar Remix.

8 hodin a pár drobných k tomu právě teďkon. Vy si dáváte středeční ranní fresh s Andy Roadem. Ještě jednou krásné ráno vám všem, no a před námi aktuální zprávy a taky počasí. Dance Radio News. Sklad s parkovacím domem pro 206 vozidel vzniká v Hostivaři na východním okraji Prahy. Parkovat mě budou lidé pendlující za prací, firmy zase budou moci využívat skladovací prostory pro zboží určené k další distribuci po metropoli. Stavba na nároží ulici Průmyslové a Rabakovské nahradí štěrkové parkoviště, zarostlé plochy a zbytky bývalého sběrného dvora. Hotovo má být v roce 2028. Středočeskému kraji budou příští rok chybět stovky milionů korun na údržbu komunikací. Rozestavěné akce hejtmanství dokončí, začátek některých připravovaných projektů se však může posunout. Proti rozhodnutí vlády se ozvali i silničáři a zástupci dalších regionů. Vandalové pravidelně ničí a kradou předvolební poutače ve tvaru kostky stranám TOP 09 a SPD, které je rozmyšťují po Praze 10 v rámci boje o místní radnici v komunálních volbách. Každá taková propagační konstrukce přitom stojí desítky tisíc korun, a tak si nenechavci svým konáním na sebe vždy poštvou policii. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásné, dobré středeční ráno, tady je stále středeční ranní fresh na 89 a 102,9 FM, taky pecka all around the world. My se jdeme podívat trošku do Amsterdamu, protože vedení prestižního Amsterdam Dance Eventu, který letos slaví 30. výročí a přivítá zhruba přes 1500 umělců, udělal nekompromisní krok. Organizátoři totiž oficiálně přerušili veškeré vztahy s promotéry a subjekty, které na své akce v rámci AD bukují francouzského technoproducenta a DJ Šloma. Doufám, že to vyslovuju správně. Krok přichází v návaznosti na obvinění a vyšetřování týkající se nevhodného chování a napadení, která se v uplynulých měsících kolem tohoto francouzského DJ a producenta objevila. Amsterdam Dance Event dlouhodobě vystupuje s přísnými kodexy bezpečného a inkluzivního prostředí na taneční scéně a v reakci na situaci vydalo ADEčko jasné stanovisko, že vyřazení z oficiálního programu akce, které vlastně měly tohoto DJ a producenta na line-upu, přijdou právě o tu oficiální záštitu ADE a nebudou součástí oficiálního festivalového programu ani mezinárodní propagace konference. Vidíte to i takhle to dopadá. Samozřejmě může se stát na té scéně cokoliv, ale pokud je tam ten člověk vyšetřován v rámci nějakého obvinění, znásilnění, napadení a tak dále, tak je to naprosto korektní a chytrý krok od ADčka, že k tomu to takhle přistupují. A každopádně je to i pro nás nějaká taková známka toho, že opravdu v Amsterdamu chtějí dělat ty eventy opravdu na úrovni a jenom se spolehlivýma lidma. No a co vy, jedete na ADčko nebo ne, to mi klidně můžete písnout na můj Instagram, kde jsem jako DJ Andy Dout a pak se o tom můžeme klidně tady v éteru Dance Radio pobavit. Pojďme dál na muziku. KC Lights bude taky Another 54 Ultra, DJ Snake anebo Armin van Buuren.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
9: Co se to děje?
8: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
9: Tak to musí slyšet každý.
8: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Novinka Féteru Dance Radia, našlapaná bomba Armin van Buuren, Saša a věc, která se jmenuje Everlasting. Tak tohle bylo, dámy a pánové, úplně odstřel v raním freshi na 89 a 102,9 FM. Doufám, že tato věc, pokud jste se třeba před chviličkou probudili, vás opravdu nakopla a jsme tak ready na ten dnešní pracovní den. Pojďme se podívat na to, jak to bude dneska tady vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Ve středu uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Nyní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a před námi opět výběr toho nejlepšího taneční muziky. Čeká nás třeba Camel Fat Hity, bude taky Zoo Faded, určitě tohle si dejte, skvělá věc, trošku si zaspomínáme. Čeká nás Draumun, Alex Martin a nebo taky Jero.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: 8 hodin 52 minut k tomu, tady je středeční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM a Dance in the Way právě teďkon od Alexe Martina. Fantastická věc, pár minut před 9 hodinou, kdy po 9 už tady je připraven pro vás další skvělý program. Čeká vás tady kolegyně Katie se svým dopoledním drivem, odpoledne taky odpolední show s Michaelem si a potom bude navazovat stálice našich pořadů. Tak já pevně věřím tomu, že zůstanete na vlnách Dance Radio na 89 a 102,9 FM a užijete si tak středeční den. Před námi ještě Jero, Wonderful World a bude taky Austin Mills.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

Krásné dobré ráno, tady je středeční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM a právě teďkon jsme se přiblížili na konec středečního ranního freše. Austin Mills a Caroline Barn, pecka Right Now. No a já se, přátelé, po dnešku, nebo respektive ne po dnešku, ale pro dnešek se s vámi loučím po 9. hodině mezi 9. a 12. dopolední Drive Skatey, odpolední show s Michaelem C a já zase zítra v 7 hodin ráno. Tak se mějte krásně, užijte si středu a zítra naslyšenou. Nemocnice na Františku ležící u Vltavy v centru vedle Anišského kláštera se stala tématem předvolebního boje. Zřizovatelem je Praha 1 a opozice tvrdí, že vedení radnice krylo její tunelování. Starostka Terezie Radoměřská nařčení odmítá. Nad centrem Prahy proletí v pátek odpoledne akrobaté skupiny britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí budou pohybovat s kouřovými efekty pouze ve výšce 300 metrů. Stojí tu na památku císaře Františka I. od roku 1850. Současně je památník znám také jako Kranérova kašna. Nyní sousoší v Parku národního probuzení na Smetanově nábřeží v Praze 1 prochází kompletní rekonstrukcí za téměř 17 milionů korun bez DPH. Součástí obnovy bude také oprava technologického zázemí a zprovoznění vodních prvků. Hotovo bude za rok a půl. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásný ráno, startuje dopolední drive, máme přesně 9:45 a na den s rádiu už je tady s váma opět Katie i dneska mezi 9 a 12 hodinou. Dnes už se slyšíme v tradičním čase ráno, už jste si mohli užít na našich vlnách Andyho, který se vrátil podovče, no a já přebírám otěže do 12. hodiny. Samozřejmě vás čeká spoustu super hudby. V rámci našeho playlistu představíme i novinky, na který se můžete těšit. Zároveň omrkneme umělou inteligenci, omrkneme svět technologií, hudby, nový release, nový desky a určitě se podíváme i na něco special pro všechny fanšmekery, pokud máte rádi techniku a hrajete třeba na nějaký nástroje. To všechno dneska probereme. Mimochodem, dnes svátek slaví Ludmila, takže přejeme všechno nej. A dneska máme taky Evropský týden, nebo dnešním dnem startuje Evropský týden mobility. Tak, to je důležitý a zásadní, teď už víme všechno. Za chvilku Matoma, novinka od Frankie Vech, Jamiroquai anebo Alesso. Hezký ráno.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, to jsou frekvence, na kterých ladíte i dneska dopolední drive s datem 16. září 2026. Máme středu, no a za náma One R DJ a skladba s názvem First. My už se přesuneme o kousek dál a pojďme si říct, že Česká republika, Češi, že jsme takový jako rádi nakupující a převážně hodně si frčíme v těch různých asijských e-shopech, kdy samozřejmě v posledních letech je obrovská, ale obrovská poptávka po tomhle. Ale to se teďka trošku jako změnilo během léta, protože právě mezi červnem a srpnem, nebo takhle na začátku léta, vlastně došlo k zavedení novýho cla na balíčky z Asie. No a šlo vidět a jde vidět, že rapidním způsobem se snížil počet drobných zásilek. Jedná se o takový ty malinký nákupy, třeba dekorace, oblečení, boty a tak dále. A je to mazec, protože ten vlastně zájem se snížil až o 60%, což je mazec. No a dokonce se chystají ale další podmínky a Evropa bude i nadále zpřísňovat celkově ty cla na balíčky a ty by měly ještě vzrůst. Jedná se právě o především zásilky z Číny, no a vlastně ten výrazný propad, kromě Česka hlásí třeba i Francie, Belgie, Nizozemsko a spoustu dalších. A právě celkově těch zásilek ubylo až o 40%. Tak přátelé, já bych jenom chtěla říct, že v tomhle jako jsem jako za a jsem s tím jako úplně OK, protože vlastně na druhou stranu objednávat věci přes úplně půlku planety, který si vlastně můžeme koupit tady, jenom prostě samozřejmě ta cena, jak je úplně skoro zadarmo, tak v tomhletom případě si myslím, že je to určitě dobře a vlastně proč ne. Alespoň člověk nebude tolik nakupovat. Za chviličku už Barners, Wilkinson anebo Fast Boy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládne.

0: příjemná melodická věc od Fastboy a Beautiful Life na frekvencích Dance Rada i tadleta. Věc nesměla chybět v rámci dopoledního driveu. No a pojďme se podívat také na novinky okolo hudební scény a taky okolo ankety DJ Mag Top 100 DJs, protože tadleta anketa samozřejmě ještě stále trvá a přímo na webu djmag.com nebo top100djsvote.djmag.com, kde ještě stále můžete hlasovat ještě pár dnů a ovlivnit tak tuhletu mezinárodní anketu, která jakoby je v posledních letech velmi, velmi samozřejmě sledovaná a těch hlasů přichází z celého světa stále více. No a samozřejmě je to anketa popularity a oblíbenosti, takže není to asi úplně o tom, že ti DJové by byli nejlepší, ale určitě mají tu oblíbenost a tu popularitu. Takže pokud máte svý oblíbence, třeba i český zástupce zahraniční, tak ještě se můžete zapojit, zadáte tam e-mail, dáte svoje tipy a to všechno pošlete, protože uzávěrka už je v tomhletom týdnu. No a během října už se dozvíme, jak to celý dopadlo. Veškerý info ještě jednou najdete na djmag.com. Tak uvidíme, jak to letos dopadne.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovíte, vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No tak to beru!
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Won't Go Gently na frekvencích Dance Rádia. Máme minutu po 10. hodině, my pokračujeme dál a pojďme se podívat na to, co vám naservírují za chvíli. Bude to třeba Calvin Harris a Jazzy. No a nebude chybět ani starší kousek, a to funková věc od Mousty a Horny. Teď už jsou ale připraveny nejčerstvější zprávy s Endym. Pojďme na ně, hezký ráno. Dance Radio News.
1: Sklad s parkovacím domem pro 206 vozidel vzniká v Hostivaři na východním okraji Prahy. Parkovat mě budou lidé pendlující za prací, firmy zase budou moci využívat skladovací prostory pro zboží určené k další distribuci po metropoli. Stavba na nároží ulici Průmyslové a Rabakovské nahradí štěrkové parkoviště, zarostlé plochy a zbytky bývalého sběrného dvora. Hotovo má být v roce 2028. Středočeskému kraji budou příští rok chybět stovky milionů korun na údržbu komunikací. Rozestavené akce hejtmanství dokončí, začátek některých připravovaných projektů se však může posunout. Proti rozhodnutí vlády se ozvali i silničáři a zástupci dalších regionů. Vandalové pravidelně ničí a kradou předvolební poutače ve tvaru kostky stranám TOP 09 a SPD, které je rozmyšlují po Praze 10 v rámci boje o místní radnici v komunálních volbách. Každá taková propagační konstrukce přitom stojí desítky tisíc korun, a tak si nenechavci svým konáním na sebe vždy poštvou policii. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby je ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, návrat trošku do starších vod z Mausty a Hot and Juicy a Horny 98 v Éteru Dance Rádia. Máme minutu po čtvrt na 11. No a pojďme se podívat také na velký úspěch zpěvačky Adély. Adéla, o který teď momentálně v posledních měsících slyšíme každý den neustále. Je to obrovský úspěch pro Čechy a Slovensko, protože i přesto, že teda zpěvačka žije v Americe, tak dobývá svět. A právě shodou okolností už jsme se o ní tenhle ten týden bavili. Ale okolo její osoby je neustále pořád něco novýho a pořád se něco děje. A momentálně Adéla má další úspěch a zaznamenala docela zásadní milník, co se týká Spotify, tyhletý platformy, protože se dostala do top desítky na světovém Spotify a jako vůbec historicky první Slovenka ever. Nikdo předtím, ani z Česka, nikomu se to předtím nepodařilo, aby se dostal do top desítky ve světovém Spotify, co se týká žebříčku. Za ní jsou hvězdy jako třeba Olivia Rodrigo nebo BTS. Je to neuvěřitelný, my jsme samozřejmě moc pyšní, gratulujeme a i já s údivem vždycky to sleduju a strašně jí fandím. Byť to třeba není úplně můj žánr, ale hrozně se těším na nějaký koncert a samozřejmě i my tady za celý Dance Radio gratulujeme velmi a moc nás to baví, tak držíme pěsti, jen tak dál.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside.

za náma Medúza, Silence a ještě společně i z Runny na frekvencích Dance Radio 10.42. Aktuální čas, my pokračujeme dál, doufám, že máte krásný dopoledne, ono už je dopoledne, strašně to letí. A já mám pro vás už samozřejmě tip na videoset, který by vás neměl minout, pokud samozřejmě chcete být v obraze a chcete vidět další skvělý liveka, tak momentálně pro vás mám něco special. A tentokrát se to týká mýho velkého oblíbence Fred Gain. Fred Gaina, který určitě víte, že během léta vydal novou desku společně ještě s projektem Latin Mafia. A musím říct, že ta deska mě totálně uchvátila a ti z vás, co máte rádi trošku zase jiný žánr a vlastně jste otevřeni spoustu jiným věcem, tak si myslím, že vás tato tvorba určitě bude bavit. No a samozřejmě bylo jasný, kdy tato parta vystoupí společně a kdy se objeví společně. A to se stalo před měsícem 30. července, kdy Fred Gain vystoupil právě společně s Latin Mafia a konkrétně to liveko si můžete užít už teďka na YouTube, protože myslím si, že je to jedno z prvních live show, která je venku oficiálně a je to úplně kompletní mixtape a to v Palacio de la Deportes a to vystoupení je z konce července. Za mě neskutečný, stejně jako živáky Fred Gaina, tak já myslím, že on má jako speciální energii a vždycky, když propojí ty lidi, tak jsou všichni úplně na stejný flow a vlně a ti z vás, co se třeba Fred Gaina viděli naživo, tak mi určitě dáte za pravdu a ve spojení ještě s dalšíma lidma je to prostě mazec, takže dejte si to, za chvilku to budu už sdílet na našich sociálních sítích.

0: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Dny Breno!
2: Co se to děje?
1: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
2: Tak to musí slyšet každý.
1: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

krásně, máme 11. hodinu, už za malou chvíli se tady dáme další muziku. Třeba česká produkce za chviličku, Dominik Gehringer a Close Your Eyes.

0: spoustu skvělý hudby, samozřejmě kulturní tipy a určitě se mrknem do světa hudební scény ještě jednou. Teď už Andy, zprávy a počasí, pojďme na ně. Dance Radio
1: News. Nemocnice na Františku ležící u Vltavy v centru vedle Anežského kláštera se stala tématem předvolebního boje. Zřizovatelem je Praha 1 a opozice tvrdí, že vedení radnice krylo její tunelování. Starostka Terezie Radoměřská nařčení odmítá. Nad centrem Prahy proletí v pátek odpoledne akrobaté skupiny britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí budou pohybovat s kouřovými efekty pouze ve výšce 300 metrů. Stojí tu na památku císaře Františka I. od roku 1850. Současně je památník znám také jako Kranerova kašna. Nyní sousoší v Parku národního probuzení na Smetanově nábřeží v Praze 1 prochází kompletní rekonstrukcí za téměř 17 milionů korun bez DPH. Součástí obnovy bude také oprava technologického zázemí a zprovoznění vodních prvků. Hotovo bude za rok a půl. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Get ready for the takeoff.

0: Sean Finn a taky Strings of Life na frekvencích Dance Rádia. Máme 3 minuty po 11:15. Doufám, že máte krásný středeční dopoledne. No a my se pojďme podívat na možná pro někoho teďka takovej dream job, který může být zajímavý, pokud byste rádi se někam přesunuli daleko. Chtěli byste třeba nějakou novou zkušenost a třeba vás láká Švédsko. Tak tohle všechno možná můžete zažít až na podpolární září, protože momentálně Laponsko ve Švédsku hledá dobrovolníky, kteří tady budou žít přímo podpolární září ze soby a vlastně jako jedná se o skok Aurora Igloos právě v Laponsku, který momentálně na letošní zimní sezónu hledá výpomoc z hosty a taky výpomoc, co se týká péče osoby. No a co je zajímavé, že nejenom, že tady teda můžete být jako dobrovolník, nemáte sice za to prachy, ale máte tady zadarmo ubytko, stravu a k tomu ještě nádherný výhled. A můžete bydlet i ve skleněným iglu a vidět polární záři prakticky docela často. Přátelé, tohle je jako vždycky fascinující. Já vždycky, když něco najdu na netu, tak si říkám, ty brďo, jako kdyby mi bylo 20 a normálně měla práce na dálku, tak se normálně zbalím na půl roku, na rok a normálně tohle hecnu, protože tohle to jsou podle mě věci, které když člověk zažije, tak prostě už vám to nikdy nikdo nevymaže a prostě odjet na půl roku třeba do Laponska, krmit soby, koukat prostě na zasněženou krajinu, hele, jako úplně v pohodě, tyjo, proč ne, takže třeba to někoho zaujme a třeba se tam někdo vydá.
1: Nicky Romero, Waterslay Modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protokol. Každou středu večer, exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protokol on Dance Radio.
1: Dance Radio, Dance Radio. Nicky Romero, holandská superstar a to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Service.
1: Návrat do 90. z Headway a What is Love na frekvencích Dance Radio. Přátelé, my pokračujeme dál. Mám pro vás samozřejmě připraveny i kulturní tipy, abyste věděli, kam dnes můžete vyrazit, pokud samozřejmě budete mít čas a prostor, tak i dnes toho je poměrně hodně. Mrkneme se na akce, třeba filmy za stovku nabízí Kino 35, dneska od 16 hodin se bude promítat snímek Soukromý život a v pozdějších hodinách třeba Hořké svátky. Těšit se můžete dneska opět v Trojském pivovaru v rámci letní podcastové scény na podcast Kocouři paní Figové live od 19 hodin. No a pojďme se podívat i na 35. Mezinárodní hudební festival Mladá Praha, který startuje dneska od 19 hodin v Novoměstské radnici. Těšit se můžete ale ještě dneska třeba v Kongresovém centru od 20 hodin na první stůl, premiéra reality show Zrádci, takže můžete vyrazit na premiéru a skvělou show, ještě jednou kongresák. No a mrknem taky na cvičení technojoga, se na vás těší dnes v klubu Roxy od 18 hodin. No a pojďme omrknout taky koncerty. Pavel Sedláček a jeho 85. narozky oslaví v Lucerna Music Baru ve 20 hodin od 20. Jazz Sabát se na vás těší v Gauči na výstavišti od 6:30. Těšit se můžete i v Rock Café na projekt Hůrka, Goranmus a další kapely dnes od 6:30. Ještě tam budou Wonder Brace Company. Bike Jesus nabídne Edsko Base od 20 hodin. No a pokud byste rádi třeba do čítárny Unijazz, tak tady se na vás těší dneska od 7:30 Nonsen a Someday Orchestra a ještě Lumík. No a mrkneme taky do Krosu, čeká vás letní kino, film Poslední Viking a potom taky koncert, teda party, dneska především Biocross, Psytrance, Ondřej Psila a hosté. No a poslední tipy poputují dneska i do baru Krymská, kde se na vás těší DJ Flux a Check Mike. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže si můžete vybrat.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, James Hype, mimochodem, dali jsme si skladbu Don't Wake Me Up. A mimochodem, když už jsme u Jamese, tak možná třeba někdo netuší, že za 2 týdny a pár dnů k tomu James Hype zahraje tady v Praze a míří do pražský Roxy, a to konkrétně 27. září. Takže pokud máte rádi tvorbu Jamese Hypa, fascinuje vás i třeba jeho styl hraní, protože právě James má jako velmi specifický a velmi vytuněný jako skill za mixem, tak si myslím, že to bude

0: Tak to bude program na dnešní podvečer a večer. Užijte se to, mějte hezký den, středa bývá občas krizová v tom týdnu, tak doufám, že všechno zvládnete a budu se na vás opět těšit zítra mezi 9 a 12.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
5: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
6: Porada, deadline, výsledky.
7: A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
8: Dance Radio. Sklad s parkovacím domem pro 206 vozidel vzniká v Hostivaři na východním okraji Prahy. Parkovat mě budou lidé pendlující za prací, firmy zase budou moci využívat skladovací prostory pro zboží určené k další distribuci po metropoli. Stavba na nároží ulici Průmyslové a Rabakovské nahradí štěrkové parkoviště, zarostlé plochy a zbytky bývalého sběrného dvora. Hotovo má být v roce 2028. Středočeskému kraji budou příští rok chybět stovky milionů korun na údržbu komunikací. Rozestavené akce hejtmanství dokončí, začátek některých připravovaných projektů se však může posunout. Proti rozhodnutí vlády se ozvali i silničáři a zástupci dalších regionů. Vandalové pravidelně ničí a kradou předvolební poutače ve tvaru kostky stranám TOP 09 a SPD, které je rozmyšťují po Praze 10 v rámci boje o místní radnici v komunálních volbách. Každá taková propagační konstrukce přitom stojí desítky tisíc korun a tak si nenechavci svým konáním na sebe vždy poštvou policii.
9: Počasí.
8: Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby je ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Dance. Dance. Dance.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Dance Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivec

0: Nabízíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

Nemocnice na Františku ležící u Vltavy v centru vedle Anežského kláštera se stala tématem předvolebního boje. Zřizovatelem je Praha 1 a opozice tvrdí, že vedení radnice krylo její tunelování. Starostka Terezie Radoměřská nařčení odmítá. Nad centrem Prahy proletí v pátek odpoledne akrobaté skupiny britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí budou pohybovat s kouřovými efekty pouze ve výšce 300 metrů. Stojí tu na památku císaře Františka I. od roku 1850. Současně je památník znám také jako Kranérova kašna. Nyní sousoší v parku Národního probuzení na Smetanově nábřeží v Praze 1 prochází kompletní rekonstrukcí za téměř 17 milionů korun bez DPH. Součástí obnovy bude také oprava technologického zázemí a zprovoznění vodních prvků. Hotovo bude za rok a půl. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Dny Brno, Dny Brno, Dny Brno!
4: Co se to děje?
3: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Brno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.

překlad s parkovacím domem pro 206 vozidel vzniká v Hostivaři na východním okraji Prahy. Parkovat mě budou lidé pendlující za prací, firmy zase budou moci využívat skladovací prostory pro zboží určené k další distribuci po metropoli. Stavba na nároží ulici Průmyslové a Rabakovské nahradí Štěrkové parkoviště, zarostlé plochy a zbytky bývalého sběrného dvora. Hotovo má být v roce 2028. Středočeskému kraji budou příští rok chybět stovky milionů korun na údržbu komunikací. Rozestavené akce hejtmanství dokončí, začátek některých připravovaných projektů se však může posunout. Proti rozhodnutí vlády se ozvali i silničáři a zástupci dalších regionů. Vandalové pravidelně ničí a kradou předvolební poutače ve tvaru kostky stranám TOP 09 a SPD, které je rozmišťují po Praze 10 v rámci boje o místní radnici v komunálních volbách. Každá taková propagační konstrukce přitom stojí desítky tisíc korun a tak si nenechavci svým konáním na sebe vždy poštvou policii. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Další taneční odpoledne právě teď začíná. My jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční muziku. Já Michael C. a mám pro vás ten výběr nejlepších tracků, remixů a tak dále. Pleják, jako vždy, naleznete na danceradio.cz nebo v naší aplikaci, tu hledejte úplně pod stejným nickem jako webovky pro iOS či Android. Jenny ukazuje další hudební stránku. Za chvíli to probereme a určitě vás pozvu i na dnešní večerní program, protože ten je nabušený od 18 hodin až do půlnoci. Jdeme na to. Nejlepší taneční servis nepočká. Tady ho máte na Dance Radio.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
5: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
6: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.

0: hrajeme skvělou taneční muziku. Jenny vydává nový EP Fallen Angel, jde o intimní kolekci skladeb, která představuje její autentickou formu sebevyjádření. Jde o 3stopý digitální EP a najdete na něm titulní skladbu Fallen Angel a taky songy Heaven a Less Than a Lover. Jenny posouvá nadále hranice moderního popu prostřednictvím odvážné tvorby a taky jasný umělecký vize. Tohle je hudební tip pro vás, od nás další taneční servis. Jsme Dance Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete

0: Tady je Dance Radio a nejlepší taneční muzika pro vás. Playlist na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz. V celou taky zprávy a Andy Road. Česky právě vychází diskutovaný americký bestseller nedávno. Jeho hrdinkou je jedna z žen, jež na sítích pečou chleba, rodí nesčetně dětí a s úsměvem na rtech kuchtí složitý recepty. V bestselleru se řeší hlavně, proč tak podlíháme iluzi True 8 Vibes, tedy pod tímto názvem se skrývá význam bezchybných žen v domácnosti a jaký jsou jejich reální životy oproti právě obrazu na sociálních sítích. Možná tip pro vás, od nás ale další taneční muzika. Pojďme na to, jsme Dance Radio, úžasný odpoledne.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Porada, deadline, výsledky.
3: A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.

téměř 17 milionů korun bez DPH. Součástí obnovy bude také oprava technologického zázemí a zprovoznění vodních prvků. Hotovo bude za rok a půl. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Dance Radio.

0: House Boy a Luda Wilson a Timbaland, Mr. Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční playlist. Samozřejmě názvy najdete na webu danceradio.cz nebo v naší stejnojmenné aplikaci. Za chvilku Telepop Music a Johanna Madden It Hurts. Dáme si i Disciples Sing On My Mind a nebo Hikou dodá Single Energy. Úžasnou středu a Ludmila, jen to nejlepší k svátku, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Higo Energy, do dnešních 15 hodin jste měli šanci opět zahlasovat do hitparády Dance Radio Charts. Kdy se můžete těšit na další kolo, tak zítra v 18 hodin to odpálíme a sám jsem zvědavý, kdo tentokrát zvítězí. Na výběr jste měli opravdu velký výčet tanečních hitů. Poslechnout si všechny songy, které jsou v hitpočce, můžete na našem webu, ale zahlasovat už nelze. Teď v celou dáme další zprávy, potom vás čeká další skvělá muzika. Za chvíli je Armin van Helden, Billy Can't Swim a se startem další 60 minutovky hned po zprávách Filip Zelinka. Domácí DJ producent a jeho Heartbreak. Jsme Dance Radio.
1: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo Crema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.

sklad s parkovacím domem pro 206 vozidel vzniká v Hostivaři na východním okraji Prahy. Parkovat mě budou lidé pendlující za prací, firmy zase budou moci využívat skladovací prostory pro zboží určené k další distribuci po metropoli. Stavba na nároží ulici Průmyslové a Rabakovské nahradí štěrkové parkoviště, zarostlé plochy a zbytky bývalého sběrného dvora. Hotovo má být v roce 2028. Středočeskému kraji budou příští rok chybět stovky milionů korun na údržbu komunikací. Rozestavené akce hejtmanství dokončí, začátek některých připravovaných projektů se však může posunout. Proti rozhodnutí vlády se ozvali i silničáři a zástupci dalších regionů. Vandalové pravidelně ničí a kradou předvolební poutače ve tvaru kostky stranám TOP 09 a SPD, které je rozmyšťují po Praze 10 v rámci boje o místní radnici v komunálních volbách. Každá taková propagační konstrukce přitom stojí

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
4: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
9: Novinka. Skvělá taneční muzika pokračuje, tohle je aktuální novinka Sony Fodera a úžasný hlas Becky Hill. Say something, my se na hudební novinky podíváme za chvíli, počkejte si na to.

Tohle je KNYY, Never Be The One, novinka z minulého týdne a odstartujeme tím představování hudebních nových kousků, který jsme zařadili tento a taky příští týden do našeho vysílání, takže v dalším vstupu to budou velký premiéry. Tohle tedy KNYY, Never Be The One. Nasadili jsme minulý týden taky Armina van Burena se Sašou, Everlasting. Klasická trancovka. Velmi zajímavé spojení nám taky dodali do vysílání Frankie Wacha, Tripleism, Triple, wow. A poslední novinka z minulého týdne, to byl Rehab, Nathan Nicholson, Dream Inside a Dream. Na nový kousky, který uslyšíte premiérově v rotaci už zítra, tak to probereme už v dalším vstupu do týdby Wise, Don't Blink, anebo taky Drop Gun a Kalina Zenders.

Daddy Trends Radio, Job Gun, Kalina Sanders, Nothing New, jsme ta nejvíc taneční frekvence a jako každý čtvrtek, taky zítra nasadíme opět další taneční novinky do našeho vysílání. Pojďme se na ně podívat. Tohle je jedna z nich, Nightmare, Jordan Sparks, No Air. S velkou předělávkou se vrací spojení Art Bud a taky Davida Getty. Simi Gauthier a Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: poslední novinkou od zítřejšího dne je Tisha All Night Long. Tak si vyberte, teď už jde Chainsmokers, Jungle nebo taky Dom Dola.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Nemocnice na Františku ležící u Vltavy v centru vedle Anežského kláštera se stala tématem předvolebního boje. Zřizovatelem je Praha 1 a opozice tvrdí, že vedení radnice krylo její tunelování. Starostka Terezie Radoměřská nařčení odmítá. Nad centrem Prahy proletí v pátek odpoledne akrobaté skupiny britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí budou pohybovat s kouřovými efekty pouze ve výšce 300 metrů. Stojí tu na památku císaře Františka I. od roku 1850. Současně je památník znám také jako Kranérova kašna. Nyní sousoší v Parku národního probuzení na Smetanově nábřeží v Praze 1 prochází kompletní rekonstrukcí za téměř 17 milionů korun bez DPH. Součástí obnovy bude také oprava technologického zázemí a zprovoznění vodních prvků. Hotovo bude za rok a půl. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: I really wanna feel ya. Wanna feel ya. Wanna feel ya.
1: Disco Lines a taky Morgan Harwell, Techno and Tequila. Co pro vás chystáme dnes večer? Opět skvělý světový show, tak jako každý den. Program na každý večer naleznete vždycky v naší aplikaci, takže stačí mrknout a vše se dozvíte. Já vám to dnes rekapituluji. Enhanced Sessions od 18 hodin, 2 hodiny pohodových melodí. Dále velký jména jako Nicky Romero, Oliver Heldens, taky Horace Ward, no a o 22 hodin další Varmej Music podcast přímo od našeho Subgatea, tak si to dejte. Teď po reklamě Tiesto, Briana Grace, Midnight Generation nebo Tim Deluxe.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: tuzemská umělkyně Annette Pfaff, Wherever I Go, velmi úspěšný to track na Dance Radio. Několik krásných umístění měla i v hitparádě Dance Radio Charts, jednou první místo, takže se vám 100% líbí. Co se vám určitě bude líbit i nadále, tak to je Metrika, jeho Cadence, to je taktéž velmi populární věc. Dáme si houdovku od Ofaya a Davida Pena, Meduzu, anebo Sick Individuals, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Sick Individuals, Jason Walker, Closer Together, skvělá taneční muzika samozřejmě pokračuje, ale já se loučím, máme konec tanečního odpolka ve středu 16. září. Teď vás čeká úžasný program Enhanced Sessions, Nicky Romero, Oliver Heldens, Subgate, anebo taky Joris Ward, to si dejte. Teď do celý ještě 642, což je projekt Johna Newmana, What Would I Do, dáme i Ferio Corstena, který vás bude melodický uchlácholovat, Made of Love, a Christoph dodá další parádní hlasovku. Mějte se úžasně a zítra se těšíme s hitparádou Dance Radio Chart. Ahoj!
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99

0: nebo koupil novou skřínku.
1: Rezervujte si schůzku na senesi.cz. Koupelny a kuchyně Senesi. Společně to vymyslíme.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
0: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
0: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
0: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Dance Radio. Dance Radio.
6: Live from the Enhanced Studios in London.

0: Well, my huge thanks to Pretty Pink for joining me this week with an incredible guest mix. I'll be back same time, same place next week with Oliver Smith joining me live in the studio. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 863 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
5: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
6: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

Jednosměrná One-Way Music Radio Show startuje právě teď po 22. hodině tady na Vlách Dance Rádia společně se mnou se Subgatem a dnešním hudebním hostem, kterým je opět Subgate, čili já. Dáme si nějaký humor, dáme si samozřejmě dobrou muziku, řekneme si něco o tom, kde se vidíme a slyšíme v těch nejbližších týdnech a zároveň i to, co se děje v kuloárech. Na úvod si dáme trochu starší záležitost, která spatřila světlo světa na labelu One Way Music a určitě posléze si řekneme něco víc nejenom k vydavatelství One Way Music, ale i k dalším aktivitám, které jsou v tuhle chvíli prostřednictvím mojí osoby aktuální. Dejte si, nastartujte se krásnou záležitostí Oliver z mojí dílny a z dílny kolegy Tomase Syna. One Way Music Radio.

0: One Way Music Radio Show.
1: Krásný otevírák dnešní One Way Music Radio Show v podobě tracku Oliver, který vyšel na stejnojmenném labelu One Way Music Records. To, že se jmenuje tato záležitost Oliver, není náhodou a ti, kteří dobře poslouchali, tam mohli zaslechnout mého syna v raném to věku a je to taková vzpomínka na ty první krůčky a možná batolecí měsíce. My se teďka pojďme přesunout v čase. Je to nějaký ten pátek zpět, kdy jsem byl součástí silvestrovského mejdanu v klubu Enter v Brně. V rámci tohohle z toho setu zazněla spousta zajímavých záležitostí, včetně kultovních věcí, které hýbou světem po několik dekád. Tak si to určitě dejte, nalaďte se, zatancujte si. No a kde se my můžeme v brzký době slyšet, tak určitě doporučuji dorazit například 10.10. do Vinyl Baru, kde připravujeme zajímavý vystoupení s kolegou Joe Whiteem a zároveň se můžete podívat, abyste viděli, do čeho jdete, taky na YouTube channel, můj YouTube channel a channel kolegy Joe Whitea, kde najdete záznam z letošního ročníku festivalu Mácháč v podobě videosetu, který si myslím je fajnovej a hodně povedený. Tak si to dejte a teď už si dejte první část dnešního setu z mojí dílny a z klubu Entra.
0: This is One Way Music Radio Show.

0: You are listening to One Way Music Radio Show.
1: Doufám, že se vám dnešní možná trochu retrospektivní One Way Music Radio Show líbí. Trošku se v čase vrátíme nebo vracíme do Brna a do brněnského klubu Enter, který již není Entrem. Je tam úplně jiná záležitost, nicméně na tenhle ten event vzpomínám hrozně rád. Možná spousta z vás ví, že jsem součástí toho kórovýho týmu festivalu Mácháč a zajímá vás, jak probíhají přípravy na ten další ročník. Musím vám říct, že už teď ladíme harmonogram a dramaturgii na ten další ročník, který bude stát opravdu za to. A myslím si, že co nevidět, se dozvíte takový první vlaštovky, který v rámci toho ročníku 227 vyletí ven. Moc se na to těším, vy se těšte taky a pomalu, ale jistě si budeme některý jména odhalovat a ukazovat a těšit se na to, jaký zase bude léto pod Borovicí na pláži Klůček. Pojďme zpátky k muzice. This is One Way Music Radio Show.

Doufám, že se vám dnešní One Way Music Radio Show líbí. Pokud vás zajímá, kde se vidíme a slyšíme v té nejbližší době, tak již brzy vystřelím Shadowlates na mým Instači, tak se na to určitě mrkněte. A nezapomeňte na to, že pokud jste zajímavýmto producentem a sedl by váš track do One Way Music Records, tak určitě posílejte, budu moc rád poslechnu, pokud to bude safe a pokud se to bude hodit, respektive spíš fit, tak rádi vydáme. Zároveň pokud se budete chtít nějakým způsobem prezentovat i v rámci One Way Music Radio Show, jsme otevřeni tomu, že vám dáme prostor a představíme vaše umělecký alter ego i tady na vlnách Dance Rádia. My jdeme pomalu, ale jistě do finále dnešní One Way Music Radio Show. Já jsem Subgate, užijte si to.

Z dnešního vydání One Way Music Radio Show je to vše. Moc díky všem, kteří jste poslouchali, a díky i sám sobě jakožto hudebním hostu. Sám jsem se pozval, tak sám jsem si to samozřejmě odehrál. A nicméně těším se zase za týden. Vy si užijte zbytek pracovního týdne, užijte si víkend a příští středu po 22. hodině laďte vlny Dance Rádia. Čau.